0: To zneli známe talianske melódie pod názvom Sempre Italia alebo Taliansko navždy. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu viedol Rasmus Baumann. Pokračujeme piesňami pre baritóna klavír v zhudobnení Franca Xavera Wolfganga Mozarta. Spieva Wolf Matthias Friedrich.
1: So freundlich auf mich nieder, du heller lieber Abendstern, als würdest du

0: Nový humorný príbeh o hľadaní šťastia v bratislavských uličkách napísal na objednávku divadla Pavla Orsága Hviezdoslava český dramatik, režisér naivného divadla v Liberci Vít Peržina a spolu s režisérkou Michailou Homolovou vytvorili bábkovú hru pre deti od 5 rokov, ktorú zapojili do novej koncepcie neformálneho vzdelávania v DPOH. Vít Peržina aj Michaela Homolová sú viacnásobnými držiteľmi ceny festivalu profesionálnych bábkových divadiel Mateřinka. Do inscenácie Šťastie rastie na streche zapojili veľmi akčne herečku Moniku Hásovú a Andrea Šoltýsa. Inscenácia občas pripomína štúdio trikového filmu. Menia sa bábky rôznych veľkostí, strieda sa pohľad na detail a celok, menia sa prostredia, hlasy, pohyb a to všetko vyhovuje herečke Monike Hásovej, ktorá sa dlhodobo venuje najmä fyzickému divadlu. Rastislav Šimášek sa pýtal, aká bola pre ňu prvá bábkoherecká skúsenosť.
1: Prvé bolo, som robila vo Fringe, na festivale Fringe s nemeckou bábkou, herečkou a režisérkou Ulrike Guade, ktorá vytvára v Holandsku svoje jedinečné predstavenia a vytvorila také predstavenie, do ktorého ma potom dostala, pretože potrebovala, aby mi niekto alternoval. Takže urobila workshop a vlastne si mňa vybrala, aby som mohla alternovať. A to bolo skôr s takými väčšími manekínami životnej veľkosti. To bola taká prvá skúsenosť a tam sa vlastne združilo to, že som v tom fyzicky aj s textom, že ako činoherná herečka aj tam spievam, aj tam tancujem. Bolo to solo. A druhé bolo s Andrejom Šoltesom, ktorý ma pozval do jeho zoskupenia divadelného Skufra von. S Andrejom robíme veľmi veľa projektov, keďže aj ja som si jeho požičala do fyzického divadla Trio Olga dvakrát, takže nám sa spolu dobre robí a je to asi jedno. Aký žáner zrobíme, dôležité je, že sme tam absolútne najlepšia kombinácia ľudí.
2: Bábkoherec Andrej Šoltes, rozprávame sa o novej inscenácii na pôde DPOH. Máte tam veľa úloh, prechádzate z postavy do postavy, ste odhalení pre detských divákov.
3: Tá forma je v niečom nová, ale nie je to úplne nové tým, že človek je odhalený a nie je skrytý, ale čo je zaujímavé pre mňa a čo ma ako keby baví, je to neustále menenie rytmu, postav, ísť z rozprávača do postavy, potom byť zrazu technik, ktorý prestavuje, potom byť neviditeľný technik, ktorý vzadu maká, prehadzuje veci. V tomto je to niečo zaujímavé, keď si v tom nájdem ten rytmus. Myslím si, že aj Monika to tak má, že máme radi, keď sú veci, že presne. Čiže keď sa trafíme do toho a zrazu to tak zafunguje a vieme, že možno to ani nebolo viditeľné, lebo zafungovalo to, čo ešte nevidí divák, ale potom, keď sa to odkryje, tak má to presný timing a takéto veci. Je tam veľa ako keby takých tých detských gegov, ale myslím si, že aj ľudia to poznajú, že presne niekedy nás tá poverčivosť alebo aj tá samota, smútok niečo dovedie k takým absurdným veciam a situáciám. A potom, čo mne sa ako keby páči na tom, že je to náročná téma, ale je podaná s ľahkosťou. Hej, že myslím, že tú náročnosť tej témy vidno až v druhom až treťom pláne. Že ja mám rád, keď z detského divadla aj rodičia odídu spolu a ešte sa povedzme o tom bavia. Že to nebola, čo si by povedali, jenom žechtanda, ale že aha, možno bolo aj takéto niečo za tým.
4: Čo vám môže priniesť tak vytúžené šťastie? Je to malé a zelené?
5: Žaba! To bude žaba Gertruda!
4: A nájdete to v prírode, rozmýšľajte!
5: Veď pravím žaba!
4: Áno, už vám to určite dochádza.
5: Je to šapa.
4: Je to rastlina.
5: Šapa predsa nie je rastlina. To nebude šapa.
4: Je to?
5: Veď už to povedz. A buch.
4: Obyčajný zelený štvorlístok.
5: Štvorlístok?
4: Nosí šťastie každému, kto má pri sebe.
2: Autor Vít Peržina, aké to bolo pre vás písať takýto text, preniesť sa do mestského prostredia bratislavského? Sú to aj témy, ktoré môžu zaujať rodičov aj deti. Pre rodičov možno nejaký problém osamelosti, hľadanie životného partnera, pre deti tiež také tie gegy, ale je to veľmi ustražené v takej harmónii.
6: Vlastne to je pro mňa výchozí premisa každého mého psaní, že chce, aby si to užil jak ten detský divák, konkrétní vekové adresy, na ktoré se předem dohodneme, ale i jeho dospělý doprovod nebo učitelé třeba, který s těmi dětmi přijdou. To je pro mě naprosto základní. V neposlední řadě chci, abych si to užil i já jako autor, já jsem dospělý. Samozřejmě je to pak o tom, že tam jsou opravdu ty roviny, jejich je tam vícero. Jo? Je tam přesně, jak jste říkal, je tam linka tematická, kterou určitě si užijou dospělí, ale zároveň nesmíte se na to položit, protože ten dětský divák by ho to nebavilo, kdyby tam byla prostě jenom ta dospělácká. A my tam máme jedna z těch tematických linek je, že děti se seznámí se všemi možnými formami pověrčivosti, co mi může přinést štěstí, co mi může přinést smůlu. A je to vlastně groteskní formou tam prostě rozehrávané, ale myslím si, že tak, aby je to bavilo. A přitom tam ale na pozadí tímhle tím klopitáním mezi kanály a mezi černými kočkami a čtyřlístky a kominíky, se kterými se oni ty děti postupně seznamují, tam vlastně z toho vylézá ta linka, že to není to podstatné na tom hledání štěstí, tohle z toho, že to štěstí spočívá v něčem úplně jiném. V našem případě to prostě je vztah a láska a nebýt sám. Ono tohle zní hodně dospělé, samozřejmě tohle si užil dospělý divák v první řadě, ale přitom je to jedna z klíčových emocí lidských a myslím si, že vůbec není špatné, když se s ní třeba jenom pod Prahově seznámí děti i takhle nízkého věku.
2: Ako to vznikalo, ty jednotlivé obrazy? Mění se tam prostředí, je tam park, střecha, ulice, interiér bytu. Tam se vám potom v cestě témy rekvizity, povedzme, se vám odkrývaly ty jednotlivé obrazy scény?
6: Já jsem to takto napsal a odevzdal jsem scénář se slovy paní režisérce a výtvarníkovi Jakubu Šulíkovi slovy, no je to spíš scénář pro animovaný film, tak jsem na vás zvědavý.
2: Je tam aj velký zameraný na detail. Je to prezentované na javisku DPOH, z ktorého bábkový priestor. Divák tam může vnímat aj prácu hercov, všetko pozadí, aj mizan scénu.
6: Přesně tak, ale když třeba scénograf Jakub Šulík a režisérka Míša Omlová se do toho prostě obuli takovým způsobem, že já jsem pak jenom zíral, jo, když jsem viděl explikaci, co všechno vymysleli a říkal jsem si, tak ono to tam nakonec všechno bude, protože jsem připraven jako autor slyšet po tom, co si oni přečtou, ten můj scénář, třeba připomínky, hele, tohle my nedokážeme, jo, musím to vymyslet jinak, musím to přepsat nebo prostě něco obětovat, ale tady prostě k ničemu takovému nedošlo, vyjma škrtů textových, vlastně se jim to podařilo prostě všechno v té scénografii vymyslet tak, že to tam prostě dokážou herci zahrát, byť mají neuvěřitelnou honičku, prostě opravdu jdou z celku do detailu a zpátky 50krát během toho představení, takže je to prostě bojovka, ale byla to radost.
4: Velkou kopu štěstí potřebuje těle na to, abyste ho našli. Trávníky v parkoch sahem žia.
5: Ne.
4: Kúpavami.
5: Nie.
4: Skoro celo.
5: Nie.
4: Sedmokráskami. Ach. Rebríčkom. A ďatelinou. A práve štyri listky ďateliny tvoria ten slávny a vytúžený štvorný stok. Bohužiaľ, skoro vždy tej ďateline jeden listok chýba. A vy nájdete... len trojlistky.
2: Režisérka Michaela Homolová spolu s Vítom Peřinom

som chradol, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy

padne z toho hlík. Já ale slyším, jak dýcháš, stoupá to světlíkem vzhůru a obloha oloupává den. Rafička makrá.

tak musíš to říct. Páni prokvétá žlutými listy do koberce lesů. Páni prokvétá pomalým rezavěním strojem, ale dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct. Ale dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct. Ale dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct.

Veľký potlesk pre interpretov v Tonhalle. Žiarivé rondo z klavírneho koncertu číslo 9 Wolfganga Amadea Mozarta ukončilo náš záznam z Zürichu. Účinkovali klaviristka Eva Gevorgian a večerom nás previedol orchester Academy of St. Martin in the Fields. Do 21. máme chvíľku čas a tak som vybrala dve časti z dnes už spomínaného Sláčikového kvarteta opus 77 číslo 2 Josefa Haydna. V podaní Buchberger Quartet si vypočujeme Allegro moderato a menuet.